ceny len 4,59 eur za kilogram. Moldavské hrozno len 1,69 eur za kilogram a paradajky šeri voľné len 35 centov za 100 gramov. Navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Hádam, nie?
1: Dzeci naše, to je všetko.
0: No, ešte počkaj, jedno, vedeli ste, že teraz, keď už ideme do finále, dnes po 16. hodine, hádam, Verkina fistula bude 90 000 eur a po 10. bude 20:16 hodina. To len, aby ste vedeli.
1: A opakujeme sa, aby to nebolo aj, ale fistula, dobre?
0: A ešte jedno opakovanie, kto nie je registrovaný, nehrá, poďte na to.
2: A nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný poslucháč,
3: nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný poslucháč, nech je to ranný.

ceny? Len 4,59 € za kilogram. Moldavské hrozno? Len 1,69 € za kilogram. A paradajky šeri voľné? Len 35 € za 100 gramov. Navyše, získajte až 5 € s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.